0: Odprti termin Radio Študent.
1: In memoriam Veronika na Štefanec.